znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
1: No jaké bys chtěla?
0: No přece ty z Baumaxu.
1: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
0: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
3: Pomoc druhým. Taková bude sobota v Simply Aréně. Utkání proti Kroměříži, které nás čeká v sobotu 2. května, věnujeme Štěpánovi, který bojuje o návrat do běžného života po vážné zdravotní komplikaci. Přijď a podpoř dobrou věc. Za Opavu.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Válka v Iránu a s ní spojené narušení dodavatelských řetězců už trvá 2 měsíce. Přes vládní cenové stropy vzrostla od konce února průměrná cena benzínu u českých čerpacích stanic o více než 8 korun za litr. Nafta je dražší o 10 korun. To postupně tlačí na růst cen zboží a služeb. Pokud konflikt na Blízkém východě brzy neskončí, čeká podle analytiků Česko citelné zvýšení inflace a zpomalení ekonomiky. Až 75% mladých Slováků ve věku 16 až 17 let zvažuje kvůli nespokojenosti s aktuální situací v zemi odchod do zahraničí, nebo jsou už rozhodnutí odejít. Ze všech, kteří zvažují odchod do zahraničí, je se až 42% nechce na Slovensko vůbec vrátit. Mladí lidé označili za hlavní důvod odchodu ze Slovenska špatné vztahy ve společnosti, v rodině a také ve škole. A pojďme také na hokej. Ani vedení 3-1 nestačilo české reprezentaci do 18 let k postupu do finále světového šampionátu. Svěřenci trenéra Jana Tomajka podlehli Švédům 3-4 po prodloužení a čeká je zápas o bronz proti Lotyšům. Ti prohráli v Trenčíně s domácím výběrem 0-1. Přímý přenos utkání Česko-Lotyšsko sledujte na ČT Sport dnes od 15 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: V Koutech nad Desnou a na Ramzové v Jeseníkách budou mít nové stanice pro horské záchranáře. Projekt si vyžádá 80 milionů. Budova v Koutech bude zároveň sloužit jako centrála horské služby v Jeseníkách a jako výcvikové centrum i pro jiné složky. Obě služebny by měly být hotové v září roku 2027.
8: Akce týdne po Mošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 245 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Pokud tu máme nějaké labužníky už těch tropických teplot, tak se dneska dočkáte nejteplejšího dne zatím z celého roku. Bude jasno nebo skoro jasno, ale odpolední maxima 26 stupňů Celsia.
9: Hezké, dobré ráno. Leontýna trošku zaspala. Řekneme si o tom i za chviličku, já jsem dneska taková nemocinkatá, tak mi to odpusťte, ale startujeme vysílání právě teď.

0: Hezké dobré ráno ještě jednou s vámi Leona a Filip, Lejček, Bejček, Cejček. Víkend startuje na Hit Radio právě teď. Já se omlouvám, jsem trošku nachlazená, protrpěla jsem si takovou hnusnou nemoc, nějakou vyroušku. Ještě k tomu byl úplněk, takže emoční bomby jedu. Ve znamení štíra, možná to někdo máte podobně. Dejte vědět, kdo vstáváte s námi na 777-937-777. A ty se na mě směješ, proč, Filipe?
1: Protože prostě chci. A já když chci, tak můžu, a to se mi líbí. A i vy můžete mít, přátelé, skvělou náladu, protože to my chceme od vás na oplátku. No a kupte si nějaký ten opalovací krém na dnešek, protože jak jsme řekli, 26 stupňů Celsia, nepodceňte to. Já už jsem se stihl trochu spálit takhle ty moje kroužky pod očima a stačí opravdu hodinka a půl na tom sluníčku, tak
0: je to tak.
1: Prostě chraňte se před sluncem dnes.
0: Takže dneska bude opravdu krásně, až 28 stupňů, příští týden 12, ale
1: no pozor,
0: to dáme.
1: 26, aby jsme to nepřeháněli zas.
0: Tak na Moravě 28 tady koukám.
1: Tak to na webu ČHMI nepíšu. Dej tam nějakou muziku, ona se zase směje, má záchvaty smíchu, ale myslím si, že ten hlas není zas tak znát na to, že si včera nemohla mluvit, tak kdybys to posluchačům neřekla, tak možná budou úplně s tím v pohodě.
0: To si nemyslím, protože já jsem včera byla úplně bez hlasu, občas mi to tady přeskakuje, rýmu mám, takže všem nám, nastydlým, nemocným a taky alergikům, držíme palce, budeme hrát skvělou muziku, budeme soutěžit, dneska toho tady máme fakt pro vás hodně, tak díky, že vstáváte s námi a napište nám na 777-937-777. Teď už Lady Gaga, Poker Face a taky Lucie se svou Marií. Hezké ráno.

0: Kapela Lucie se svou Marí, hezké dobré ráno, 8:03, to je aktuální čas. Máme 2. května. Tak co, líbali jste se včera? Filipe, pod tou rozkvetlou třešní, políbil si svou markétku?
1: Já jsem byl sportovat včera a když jsem přijel domů, tak žádnou třešeň jsem neviděl už.
0: Tak ne, aspoň na mobilu, ne?
1: Ne, já jsem opravdu takový jako nímant, kdo nás poslouchá díl, tak už zná, já ani dokonce tyhle ty zvyky prostě nedodržu, jo. To znamená, že doufám, že vy jste si dali pusinku, protože viděl jsem, byl to plný Instagram, Facebook, ale já prostě jsem zvyklý, nemusím dělat to, co jako dělají ostatní.
0: Já jsem taky nikomu pusinku nedala,
1: protože
0: já mám takovou,
1: jo, jsi byla nemocná, ale
0: pšikací pusinku, tak abych někoho nenakazila.
1: Ale jinak by si šla po třešení.
0: Hele, já to nějak neprožívám. Buď jo, buď ne, prostě my si dáváme pusy kdykoliv, prostě chceme.
1: Jsme se sešli tady výborně, ctíme ty tradice, viď hodně.
0: Ale naši posluchači se hodně líbali podle toho, co nám tady píšou, nebo nám tady píše taky Markétka, nevím, jestli ta tvoje zrovna.
1: To ne,
0: ahoj
1: asi.
0: Leonko, dneska jsem se taky nevyspala, protože ten úplněk ve štíru, to jsem já, tak jsem se vůbec nevyspala. Úplně ti rozumím, protože já jsem taky štírka, takže na mě ten úplněk neuvěřitelně funguje. Tak mám dobrou zprávu pro nás úplňkový, protože nás čeká ještě jeden. A to 31. května. Tak si držme palce, za chviličku Maroon 5, Cardi B, Benazi Bros nebo Benson Boone a taky ranní update s naším Filipkem.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Chceš, aby ti práce vonila? Pojď pracovat do Marlenky. Hledáme operátory do výroby, technologa výroby a pracovníky kvality, expedice i do administrativy. Více na www.prácenámvoní.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme

0: www.sport.cz.
1: Rozhodující fáze sezóny nastala. Baník bojuje o vše. Buď jako správný fanoušek se svým klubem u toho. Přijď mu v těžké chvíli na pomoc. V sobotu 2. května v 15 hodin čeká Baník první krok směrem k záchraně. Zápas s Mladou Boleslaví. Přijď Baníku na pomoc. Teď tě potřebuje. Sobota 2. května v 15 hodin na městském stadionu. Baník Ostrava, Mladá Boleslav.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
6: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
7: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: these beautiful things that I've got.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Rakouská cukrárna v Linci zavedla do svých ceníků neobvyklou položku. Poplatek za umytí sklenice. Zákazníci za tuto službu zaplatí v přepočtu 17 korun. Majitelka podniku Krok obhajuje vysokými náklady na energie, vodu a práci personálu.
3: A to si může jen tak takhle jako nastavit sama.
2: No já nevím, no tak nemusíš tam chodit, ale přijde mi to divný, přeci to nebudeš pít ze skleněných, teda ze špinavých sklenic, že jo, nebo kelímek by si
3: tak třeba v Itálii mají taky automaticky nastavený dýško už vlastně k celkové částce účtenky.
2: No, ale tak vypadá to líp, než za to, že ti umyjou sklenici. No a další věc tady mám, která by se určitě líbila i v Česku, tedy aspoň mně. Švýcarská obec zakázala používání sekaček na trávu v neděli, aby zajistila obyvatelům absolutní klid. Nařízení se týká nejen spalovacích motorů, ale překvapivě i moderních a velmi tichých robotických strojů. Místní radnice k tomuto kroku přistoupila po sérii stížností na neustálý hluk během volných víkendů. A amatérský fotbalový zápas v rakouských Alpách musel být přerušen kvůli stádu místních krav. Zvířata se rozhodla, že čerstvá tráva na hřišti je ideálním místem k jejich odpolednímu odpočinku. Rozhodčí se marně snažil situaci vyřešit, krávy ale na jeho pokyny ani hlasitou píšťalku nereagovali. Po půlhodinovém čekání fotbalisti prostě Šmitec, Basta šli na bratwurst a prostě fotbal se nedohrál.
3: Bú. Bú. Sleeping in my car, právě teď rok se taky Shakira, její Zoo, a Sigala a James Arthur. Tohle a ještě mnohem více muziky, tak hezké dobré ráno.

0: Hezké dobré ráno, doufám, že se máte krásně, skládáte básně. Jak se říká, včera byl pozdní večer, pozdní máj. Večerní máj byl lásky čas, kde hrličin hlas zval ku lásce, nevím.
1: Ty jsi nějak rozjela, no já určitě tyhle ty básničky.
0: Tak včera byl 1. maj, podle toho, co nám naši posluchači píšou, tak se všichni pusinkovali, užívali si nádherného jarního dne. Dneska bude téměř letní den, tak opatrně, pijte hodně vody, natírejte se krémem, protože budete jinak spálení jako Filip Lejček. My vám k tomu budeme hrát spousty skvělé muziky a hlavně dneska pro vás máme voucher na 5000 od Slevomatu. Máme pro vás narozeninovou ruletu s nezapomenutelným zážitkem. Hity na přání k vaření, prostě je tady toho dneska pro vás strašně moc.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle

0: občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
1: Na nákupy do Polska. Zůstaňte tady déle a objevte více. Navštivte Carbonarium v Jastrzebí zdroji, moderní výstavu o uhlí. Prostřednictvím technologii VR sjeďte s námi do Nitra dolu a dozvíte se, co má společného uhlík s vesmírem. A to všechno česky. Navštivte www.carbonarium.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné sobotní ráno, je minuta po 8 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Nástupní plat 50 tisíc korun slibuje vláda ve svém programovém prohlášení policistům, celníkům, hasičům, vojákům i příslušníkům vězeňské služby. Šéfové městských policií se ale bojí, že kvůli tomu přijdou o své lidi a budou mít problém s náborem. Peněz jim totiž mohou nabídnout výrazně méně. Svaz obecních a městských policií připravil návrh nového zákona o obecní policii a teď bude čekat na připomínky třeba ministerstva vnitra. Radnic, které chtějí městskou policii, přitom přibývá. Letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za více než 60 let, uvádí aktuální data meteorologů. Extrémní srážkový deficit trápí zejména zemědělce, kteří už se nyní obávají o úrodu i stav spodních vod. V mnoha regionech klesají hladiny řek na minimum a odborníci varují před rizikem nedostatku pitné vody. A pojďme také na sport. Jako třetí hráč historie postoupil do finále na 5 turnajích Masters v řadě. Ital Yannick Sinner přehrál v semifinále turnaje v Madridu Artura Fise z Francie 6-2 a 6-4. V Madridu postoupil Sinner do finále poprvé a zahraje si tak o titul i na posledním z 9 turnajů Masters. Trofej mu vedle Madridu chybí už jen z Antuky v Římě, kde ve finále vloni neuspěl. Finále 4 hry si ve španělské metropoli zahraje Kateřina Siniaková spolu s Američankou Taylor Townsendovou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Do Karviné se vrátily farmářské trhy. Navštívit je můžete v plánovaných termínech na Masarykově náměstí. Konat se budou pravidelně jednou za měsíc až do listopadu. Lidé tady nakoupí regionální potraviny, ale i sazenice, keře a stromky. Připravený bude mnohdy i doprovodný program. Nejbližší termín trhů je 20. května.
9: Akce týdne po Mošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 245 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Grily, plavky, bazény, šortky, trička, tohle všechno dnes můžete vytáhnout, protože bude jasno nebo skoro jasno a rtuť teploměru se zastaví až na 26 stupních Celsia.
10: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady
11: Víkend.
10: Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
12: Hezké dobré ráno, 8:05. Vítáme vás u víkendového vysílání v plné parádě. Leona, Filip s vámi, pokračujeme dál, protože před námi je samozřejmě spousty skvělých hitů. Ale taky budeme rozdávat voucher na slevomat na 5000. Taky narozeninovou ruletu budeme roztáčet, hrát hity na přání k vaření. Prostě dobrá nálada se éterem bude linout až do 13. hodiny. Tak pokračujeme.
10: Hit Radio Ori.

0: Hezké, dobré sobotní ráno 2. května, aktuální čas 8 hodin 11 minutek. Díky, že posloucháte s námi a pojďme si připomenout jednu z nejdůležitějších hereckých osobností, která zítra oslaví neuvěřitelných 95 let. Napadá tě, kdo by to mohl být?
1: Napadá mě Křemílek a Vochomurka.
0: Je to tak, dámy a pánové, Jiřinka Bohdalová bude mít 95. narozeniny. Její hlas odchoval v pohádkách nás všechny, to si troufnu říct na 100%. Je to prostě paní Křemílková, Vochomurková, Rákosníčková, malá čarodějnicová a tak dále a tak dále. Takže jestli je někdo živoucí legendou českého filmu, tak je to právě ona. Takže Bohdalko, zítra hlavně zdravíčko, protože my vás milujeme. A vás taky, naše posluchače. Linkin Park, The Empty Machine právě teď pro vás.

0: Luis Capaldi Survive. Hit Radio stále s vámi 3 minutky po 8:45. Hezký dobrý den, ještě krásnější vstávání pravou nohou do toho nového dne. Pojďme se podívat, co nás čeká a nemine dál. Ještě předtím, než si o 8:30 dáme ranní update, tak tam hodíme Avril Lavigne, nebo Disturbed, The Sound of Silence, a nebo taky tuhle skvělou pecku. Michael Jackson.
1: No teď je onem dokonce hraný film v kinech, trhá to rekordy, dokonce první víkend jen v severoamerických kinech to vydělalo přes 2 miliardy korun.
0: To je neskutečný, takže kdo jste ještě tenhle film neviděl, rozhodně zajděte, my se s Fildou chystáme taky. No a They Don't Care About Us si dáme za moment z éteru Hit Radia.
2: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
3: Jako teď?
2: Ne, na Poesfestu.
3: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
2: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
3: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Je to tak, to my
2: si dáme na zába. Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Heller v Ostravě a v Opavě. Autoheller.cz.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno. Známý influencer strávil 24 hodin v zapnuté lednici, aby otestoval svou psychickou odolnost. Celý pokus vysílal živě na internetu, kde ho sledovali statisíce lidí s velkým napětím i obavami. Přestože byl pod dohledem lékařů, mnozí fanoušci ho v komentářích ostře kritizovali za zbytečný hazard. Dítě na pískovišti v Dánsku objevilo vzácnou...
2: Na pejskovišti?
1: Pískovišti.
2: Ty jsi řekl pejskovišti.
1: Klidně si to potom pustíme zpátky, jo? Nezdržuj mě, na pískovišti v Dánsku objevilo vzácnou středověkou minci. Jejíž historická hodnota je obrovská. Chlapec si původně myslel, že našel jen starý knoflík. Jeho otec si ale hned všiml unikátní ražby, no. Ale nedostali za ní nic, protože poputuje do muzea. Tak možná nějaké malé nálezné. Pejskovišti. No a zapomenutá vesnice ve Španělsku zcela zrušila peníze a úspěšně se vrátila k výměněnému obchodu. Obyvatelé si mezi sebou mění potraviny, oblečení i řemeslné služby bez použití bankovek či karet. Podle starosty tento systém upevnil sousedské vztahy a lidé jsou v komunitě nyní šťastnější. Experimentu si začínají všímat i ekonomové, kteří zkoumají jeho dlouhodobou udržitelnost. Tak co tomu říká, že by nebyly peníze najednou? Že
2: bys prostě jako vyměnila... Já si myslím, že to stejně jednou přijde, že bude něco jiného.
1: Jo, víš, jako že by ti soused třeba vyměnil kola na autě a ty bys mu třeba umyla okna. Výměnný obchod.
2: Barter za barter.
1: Ano.

0: Hit Radio Orion.
1: Duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

8:45 za minutku, sobota 2.5. Hezké dobré ráno, za pár minutek už dopoledne. Tak po 9. hodině budeme roztáčet kolo narozeninové rulety. A dneska tam máme zážitek pro dvě osoby, takovou hezkou netradiční prohlídku Prahy s virtuální realitou. Tak to spojit s nějakým krásným výletem, protože počasí nám bude přát. Tak kdo dneska bude mít to štěstí? Dobře pozorně poslouchejte a jakmile uslyšíte mou výzvu, abyste volali, tak potom volejte. Do té doby Jay-Z, Shabuzi, Miley Cyrus a nebo Damiano David.

0: vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: I'm Nicki Minaj.
9: Hey, this is John Legend.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Krásnou sobotu, je přesně 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Dobrovolníci na Brněnsku a v blízkém okolí v posledních letech každoročně zachrání desítky srnčat, které by jinak uhynula při sečení luk. Používají k tomu drony s termokamerami, které ukrytá srnčata zavčas odhalí. Jen loni tak to díky jejich činnosti přežilo přes 150 mláďat. Jízdní kola a elektrokola patří mezi nejčastěji kradené věci ve veřejném prostoru. S rostoucí hodnotou kol, zejména elektrokol, přitom nejde o drobné ztráty, ale často o desítky tisíc korun. Kolo se může poškodit nebo i způsobit škodu jiným, třeba po pádu z nosiče na autě. Proto se vyplatí na začátku sezony vzpomenout i na správné nastavení pojištění. Hokejisté Bostonu končí v letošním playoff NHL po domácí prohře s Buffalem 1-4. Ani branka Davida Pastrňáka po asistenci Pavla Zachy neodvrátila vyřazení Bruins, kteří sérii ztratili poměrem 2-4. Sabres se tak radují z postupu do dalšího kola, zatímco pro elitní české útočníky sezona v zámoří definitivně končí. Do čtvrtfinále postupuje i Tomáš Hertl, který hraje za Vegas Golden Knights. Naopak playoff končí i pro Karla Vejmelku, chytajícího za Utah Mamuc. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
14: Mistrovství světa v parahokeji se příští rok uskuteční v Ostravě, a to už po čtvrté. Ostravar Arena bude hostit turnaj od 1. do 8. května. Na šampionátu se představí osmička týmů z paralympijských her v Miláně. Český tým skončil třikrát po sobě na stupních vítězů, takže má na co navazovat.
15: Akce týdne pomož rotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 245 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
13: Všichni, kdo čekali na ty správné teploty na koupání, grilování, opalování a procházky v teplu, tak se dočkali, protože dnes bude jasno nebo skoro jasno. No a nejvyšší teploty až 26 stupňů Celsia.
16: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
17: Hezké dobré dopoledne, 4 minutky po 9. Dneska bude nádherné počasí, tak si ho užijte úplně naplno. Na zahrádkách, někde v relaxu, opalovačky, grilovačky, prostě však už to znáte. Hlavně, jak říkal Filip, nezapomeňte se namazat, ale ne tím alkoholem, prosím vás, jo? Nějakým tím krémem a možná se posypejte grilovacím kořením. Ať se pěkně propečete do zlatova. Každopádně narozeninová ruleta nás čeká v této hodince, tak jakmile zazní moje výzva, vyťukávejte 800 937 937, a bude to brzy. Teď se trošku schladíme. On My Head, Dan Barta.
16: Hit Radio Orion.

0: Milovníci proseka stala se velká tragédie. V Británii totiž měli nehodu dva kamiony a obětí se stalo 20 tun rozbitého proseka. Slyšíš to? 20 tun.
1: To je hrozný, to by bylo vlastně...
0: 50 tisíc láhví.
1: No, to by mi vystačilo do konce života, asi počítám, no možná na těch posledních 5 let, jestli předpokládám, že tady budu do 80, by to nestačilo.
0: 50 tisíc momentů, kdy si někdo mohl přiťuknout na rande, na novou práci, nebo prostě jen tak, že přežil prostě pondělí, co si budem. Tohle je největší tragédie v dějinách logistiky, protože 50 tisíc lahví přišlo o svůj takový ten smysl existence bez jediného přípitku, chápeš to?
1: Na druhou stranu to možná taky zachránilo pár bolehlavů, protože přece jenom, když si ty proseka dáš dvě, trošku tě to ujede takhle v létě, tak to nemusí být úplně dobrý ráno, takže můžeme to vzít jak z té pozitivní, tak negativní stránky věci.
0: A taky pozor na to, aby hasiči neměli trojku v žíle jen z těch výparů u uklízení skla, že jo, co si budem. Teď už jdeme hrát David Guetta, Sia, She Wolf, tak buďte s námi a narozeninová ruleta se blíží.

0: Dvě minutky po čtvrt na deset, hezké dobré dopoledne. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. Tak pokud máte ve svém okolí opět někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, však už to znáte, tak volejte právě teď.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
2: Známé příběhy, nová energie.
3: Těšínské divadlo je zpět. Po rekonstrukci silnější než kdy dřív.
2: Čeká tě kultovní jméno Růže nebo žíznivý Drákula.
3: A ty můžeš být u toho. Obsaď si hned teď své stálé místo v hledišti.
2: Předplatné na novou sezónu je právě v prodeji.
3: Klikni na tédivadlo.cz a nech se omámit těšínským divadlem.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
7: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
8: Tak hurá na Vysočinu.
7: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
8: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
7: Skály a vyhlídky, co berou dech.
8: Rybníky, jezera i koupaliště.
7: Aktivní zábava i adrenalin.
8: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
7: Vysočina má co nabídnout.
8: Stačí si jen vybrat.
7: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Narozeninová ruleta se jde roztáčet pro někoho z vás právě teď. Tak já se ptám, koho pak máme na telefonu. Halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Lenka.
0: Ahoj Leni, odkud voláš?
1: Schodova od Karlových Varů.
0: Schodova od Karlových Varů. A jaký máte plány na dnešní den, víkend? Bude nádherně?
1: Bude nádherně a chci si zajet pro vnoučátka.
0: No tak to je krásný plán. Takže babička bude s vnoučátky.
1: Ano, přesně tak.
0: Skvělý. Kdo ve tvém okolí má narozeniny, Leni?
1: No zrovna v úterý právě měla dcera 28. dubna, jí bylo 33.
0: 28. dubna, já už to tady zadávám do našeho chytrého počítače. Tak a jdeme na pravidla. Zahrajeme ti tři hudební ukázky s datem 28. dubna pro tvou dceru, jak se jmenuje?
1: Taky Lenka.
0: Taky Lenka, takže pro Leničku, která oslavila narozeniny, budou to tři hudební ukázky, které ovládaly světové žebříčky hudebních hitparád v den narozenin tvé dcery Lenky a ty si prostě jednu z těch ukázek vybereš, pak jí to zahrajeme, jenom se nemůžeš k jednotlivým ukázkám vracet, chápeme?
1: Ano, chápeme.
0: A můžeme roztáčet?
1: Ano.
0: Tak jdeme na to, Leni.
1: Super.
0: Král popu, Michael Jackson, Billie Jean. Chceme nebo ne?
1: Ještě budem točit.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Girl band Spice Girls a jejich song Mama.
1: Tak ten necháme.
0: Že jo, ten je krásný, já si říkám, neholeni, já jsem ho dlouho neslyšela. Tak to možná bude maličko trošku pro mě ten song, já ho mám strašně ráda a má nádherný text. Tak jsem ráda, že jsi z tohle vybrala a teď máš taky takový ten správný čas, aby si mohla sdělit své dceři cokoliv máš na srdíčku, pojď na to.
1: Tak milá Leničko, já ti přeju co nejvíc zdravíčka, štěstí, lásky, ať ti všechno vychází. Moje vnoučátka, ať jsou taky zdraví. Jsou to její dětičky.
0: Vnučky nebo vnuky?
1: Tak první je vnučka, Vendulka, a potom je vnouček Vojtíšek.
0: Vojtíšek, to je krásný, tak si užijte krásné odpoledne. A
1: děkujeme.
0: Samozřejmě neodejdeš s prázdnou, protože my tady opět od našeho partnera firmy na zážitky máme i něco pro tebe a tvůj doprovod, je to pro dvě osoby. Tak když si uděláte takový hezký výlet do našeho hlavního města, do naší krásné metropole, tak je tady netradiční prohlídka Prahy s virtuální realitou a stojí to opravdu za to.
1: Dobře, už se těšíme teda.
0: Tak nám vydrž na telefonu, Leni, ať ano. Taky víme, kam to poslat. Doufám, že si to užiješ, můžeš se podívat nejen ty, ale i naši posluchači na web firma na zážitky, co všechno tam nabízejí, je tam široká škála všeho chuť. No a song Spice Girls, Mama, posíláme právě teď za tebou.
1: Děkuju.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Taky, krásný den.

0: Spice Girls Song Mama a my bychom poprosili naši posluchačku Lenku z Chodova nebo kousek od Chodova, která vyhrála a vytočila si narozeninovou ruletu, aby nám opět zavolala, protože nám nechtěně asi položila telefon a my vlastně nevíme, kam ten voucher poslat. Takže Leničko, pokud nás slyšíš, zavolej na 800 937 937 právě teď a my posíláme tuhle hudební novinku.
1: Tohle vám hrajeme nově.

0: Katy Perry, Hot and Cold. Tohle jsme vám hráli z Eteru Hit Rády a pokračujeme dál za moment. Rose Bruno Mars, jejich Apathé, nebo taky Rihanna, California King Bad a spousty dalších skvělých hitů. A nezapomeňte, že po 10. hodině tady ještě pro někoho z vás máme voucher na 5000 od Slevomatu, takže máte se na co těšit. Poslouchejte.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělá?

0: občas bizár.
1: Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Max

0: Kapa za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
4: On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a s ní další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Americký federální odvolací soud dočasně pozastavil zasílání potratové pilulky Mifepriston poštou. Informovali o tom v noci na sobotu agentury Reuters a AP. Takový krok by výrazně omezil přístup k tomuto hojně využívanému léku v celé zemi, a to zejména ve státech, které potraty zakazují. Soud požaduje, aby se pilulka vydávala pouze osobně ve zdravotnických zařízeních. České firmy se potýkají s nedostatkem lidí, přesto je pro 5% z nich překážkou už věk nad 40 let. U šedesátníků pak odmítá spolupráci dokonce pětina zaměstnavatelů. Důvodem jsou nejčastěji obavy z nižší motivace nebo chybějících digitálních dovedností, a to i v oborech, kde lidé se zkušenostmi zoufale chybí. Kvalifikaci na sprint velké ceny Formule 1 v Miami vyhrál úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu. Britský jezdec porazil o 222 tisícin sekundy lídra šampionátu Itala Andrea Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Třetí byl Norrisův týmový kolega Australan Oscar Piastri. Sobotní sprint se pojede od 18 hodin, o 4 hodiny později přijde na řadu kvalifikace na hlavní závod. Velká cena Miami odstartuje v neděli od 22 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: V Koutech nad Desnou a na Ramzové v Jeseníkách budou mít nové stanice pro horské záchranáře. Projekt si vyžádá 80 milionů. Budova v Koutech bude zároveň sloužit jako centrála horské služby v Jeseníkách a jako výcvikové centrum i pro jiné složky. Obě služebny by měly být hotové v září roku 2027.
7: Akce týdne po Mošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 245 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Druhý květen 2026 bude prozatím nejteplejším dnem letošního roku, bude jasno nebo skoro jasno a teploměry se zastaví až na 26 stupních Celsia.
8: Štěstí na šest písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život.
9: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
10: Hezké dobré dopoledne, 4 minutky po 10. Sobota 2. května. Doufám, že se máte krásně. Podle toho, co nám píšete, tak asi jo. Dneska vás čeká nádherný slunečný den. My se vám postaráme o playlist, tak Ed Sheeran letí za vámi právě teď.
9: Hit Radio

0: Tak nějak málo tančím, kapela Krištof, 9 minutek po 10. Hezké sobotní dopoledne. A my pro vás máme super, čuper, truper dobrou zprávu, protože vy milujete devadesátky, vy milujete retro víkendy. A on se zrovna jeden takový blíží už příští týden, kdy vlastně v pátek máme také volno. Takže to odpálíme rovnou v pátek a budeme hrát sami skvělý hity, jako je třeba tohle. Yeah, baby. A nebo, pozor, co tohle?
1: Mark Wahlberg.
0: Baby. A teď.
1: Ice, ice, baby.
0: A nebo, co tohle? Sex on the beach na pláži třeba, co? Tak tohle a ještě mnohem více devadesátkových hitů. Už od příštího týdne, pátek, sobota, neděle, v kuse, non-stop. Já vám říkám, to bude taková retro jízda, že se společně vrátíme do minulosti. No a pojďme si připomenout takový ten český boyband, který v těch devadesátkách ovládal naše životy, naše nálady. My ženy, dívky, holky jsme je milovali. Jejich plakát nám nesměl chybět v dětském pokojíčku.
1: Já taky jsem je miloval. A co jako?
0: Lunetik, máma, právě teď taková ochutnávka, co o retro víkendu můžete slyšet.

0: Co byste, přátelé, kamarádi, řekli tomu, kdybychom tady pro vás měli ještě jednu takovou narozeninovou ruletu? A kdybyste třeba nevěděli, kam na výlet, na večeři nebo za odpočinkem, tak mrkněte na partnera naší narozeninové rulety pro dnešní den. To je vlastně narozeninová ruleta číslo 2. Tak je to Slevomat. To znamená, že tam najdete tisíce zážitků pro každého, od wellness pobytu, dovolených, přes skvělé restaurace až po masáže, adrenalin a tak dále a tak dále. No a my tady pro někoho z vás máme voucher na Fittipaldi
1: 5 000 korun. A za to už se teda dá pořídit zážitek, cokoliv budete chtít.
0: A nebo se slevou velkou, že jo, tam máš prostě dražší zážitky, šoupneš tam 5 000 voucher a už je to vyjde třeba na 2. Takže přátelé, kamarádi, volejte 800 937 937. Podmínka je jasná. Musíte mít ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny. Tak volejte právě teď 800 937 937.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krajanka, smetanový dezert, různé druhy za 12

0: 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí. Under Armour
1: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brand House Ostrava Forum Nová Karolina nebo na underarmour.cz.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
6: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
7: Nebojte se.
6: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
8: Rozhodující fáze sezóny nastala. Baník bojuje o vše. Buď jako správný fanoušek se svým klubem u toho. Přijď mu v těžké chvíli na pomoc. V sobotu 2. května v 15 hodin čeká Baník první krok směrem k záchraně. Zápas s Mladou Boleslaví. Přijď Baníku na pomoc. Teď tě potřebuje. Sobota 2. května v 15 hodin na městském stadionu. Baník Ostrava, Mladá Boleslav.
9: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéry.
10: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích?
12: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď.

0: CZ.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: dopoledne z Eteru Hit Rádia In My Head. A my cítíme s Fildou v kostech, že pro někoho z vás budeme roztáčet druhou narozeninovou ruletu dnešního dne, kde pro někoho z vás máme nejenom vlastně hit, který si vytočíte, ale taky voucher v hodnotě 5 000 korun. Narozeninová ruleta číslo 2 pro ten dnešní den. Tak komu uděláme radost? Halo, halo, koho máme na telefonu?
1: Ahoj, tady Jana.
0: Dobré dopoledne, Janičko. Odkud voláme?
1: Volám z Krupky.
0: Z Krupky?
1: Z Krupky.
0: Jo, z Krupky. Jaké tam máte počasí dneska v Krupce?
1: No, úplně nádherný. Už jsme byli s kamarádkou na balkonku na kafíčku.
0: To je krásný.
1: A teď bych jí právě chtěla popřát narozeninám.
0: Dobře, nebudeme říkat věk, protože to se nesluší. Každopádně my ženy mládneme, že jo, to o tom žádná.
1: No, už to právě moc slavný není, ale ona má tolik elánu, že jí ho můžu někdy závidět, takže ten věk na ní není vůbec vidět.
0: To je skvělý, Janičko. Pravidla asi známe, víte, potřebujeme ten datum narození teda znát.
1: 2. května.
0: 2. května, takže přímo dneska. To je skvělý, tak už to tady zadáváme. Tak a teď přijdou 3 hudební ukázky s datumem 2. května, vy si jednu z nich vyberete, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, to určitě víte, pokud nás pravidelně posloucháte, automaticky bychom potom hráli tu třetí. Takže můžu roztáčet narozeninovou ruletu?
1: Ano.
0: Tak roztáčím kolo právě teď. Ještě teda ty pravidla bychom si měli zopakovat znova, já jsem si to tady špatně pomačkala, ale to vůbec nevadí, pravidla jsou od toho, aby se někdy porušovala, co si budem, takže ty jsem vám sdělila, tak roztáčíme doopravdy teď, jo?
1: Ano.
0: Osmdesátky, devadesátky, Crowded House, Don't Dream, It's Over.
1: Jo, to je dobrý, to se jí bude líbit. Já jsem úplně zapomněla říct, že kámoška se jmenuje Zuzka. Aby teda opravdu věděla, že to pro ní.
0: No tak skvělý, takže vybíráme teda tuhle hudební ukázku, nebudeme pokračovat dál. Uh-huh. Dobře, Janičko. Tak teď můžete vlastně Zuzce sdělit, cokoliv máte na srdci. Dneska už jste si dali kafíčko, tak jí můžete takhle skrz éter Hit Rádia ještě popřát.
1: No tak já už jsem jí to vlastně všechno řekla, že jsem netušila, že jí budu přát ještě přes rádio, ale hlavně tu dobrou náladu, no. To je nejdůležitější asi.
0: My se tady s Filipem přidáváme, hlavně to zdravíčko posílá celé Hit Rádio.
2: Všechno nejlepší.
1: Ano, moc krát děkuju.
0: No a aby toho nebylo málo, tak samozřejmě, to už bude na tobě, Janičko, jestli si to necháš pro sebe, nebo to dáš své kamarádce, protože my tady máme 5 000 korun od Slevomatu, takže kam na výlet, na véču, za odpočinkem.
1: Wow.
0: Můžeš mrknout na web slevomat.cz, stejně tak i naši posluchači. A je tam toho strašně moc. Pobyty, wellness, masáže.
1: Můžete Zuzkou na něco mrknout teda dohromady.
0: Na něco dobrýho třeba, do nějaké restaurace si zajít, užít strašně moc. Pobyty, wellness, masáže.
1: Můžete Zuzkou na něco mrknout teda dohromady.
0: Na něco dobrýho třeba, do nějaké restaurace si zajít, užít si spolu nezapomenutelné zážitky nebo dárky.

0: hezké dopoledne z Eteru Hitrádia Luis Capaldi, před námi Khaled, Kateřina Marie Tichá, nebo taky Black Eyed Peas, Where is the Love? Tak láska je všude kolem nás, to víme, užívejte si toho dnešního dopolka, ale taky přichází 11. hodina a to znamená hity na přání k vaření. Takže nám pište svoje hudební přáníčka právě teď na 777-937-777 nebo můžete na můj Instagram Lea Giongiosi, kdybyste chtěli, tak i Filip Lejček má Instač a budeme rádi, když s námi budete i na sociálních sítích a my vám zahrajeme to, co si budete přát. Tak buďte s námi a v 11 hodin je to jenom podle vás.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Chceš, aby ti práce vonila? Pojď pracovat do Madlenky. Hledáme operátory do výroby, technologa výroby a pracovníky kvality, expedice i do administrativy. Více na www.prácenámvoní.cz.
3: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Na nákupy do Polska? Zůstaňte tady déle a objevte více. Navštivte Carbonarium v Jastřebí zdroji, moderní výstavu o uhlí. Prostřednictvím technologií VR sjeďte s námi do Nitra dolu a dozvíte se, co má společného uhlík s vesmírem. A to všechno česky. Navštivte www.carbonarium.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat. Až do 5. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Dám si žebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
1: Jako teď?
0: Ne, na Poez Festu.
1: Jo vlastně, náš oblíbený Poez Fest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
0: Navíc zahraje

0: www.poes.cz.
1: Věnujte den svému zdraví. Moravskoslezská nemocnice Frýdek Místek vás zve na Den zdraví, který proběhne v pondělí 4. května od 14 hodin v obchodním centru Frýda ve Frýdku Místku. Nechte si změřit tlak, vyšetřit oči, zkuste si vyšetření prsou. Dozvíte se, pro koho je vhodné denzitometrické vyšetření, nebo co budoucím maminkám nabízí porodní oddělení a mnoho dalšího. To, že je prevence důležitá, ví i herec Josef Trojan, náš letošní speciální host. Přijďte 4. května do OC Frýda a věnujte jeden den svému zdraví. Vaše nemocnice.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásnou sobotu, je přesně 11 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Velryba Timmy, kterou se tento týden podařilo vyprostit z mělčiny na severu Německa, je už zpět ve volné přírodě. Posádka nákladního člunu ji úspěšně vypustila do vln severního moře, což potvrdili i aktuální záběry z dronu. Přestože místo návratu nebylo tam, kde záchranáři původně plánovali, zvíře je podle všeho v naprostém pořádku. Na obzoru byly totiž krátce po vypuštění jasně vidět typické velrybí výdechy, které jsou důkazem, že Timmy žije. Lidem nad 80 let by se od příštího roku mohlo každých 5 let zvyšovat důchod o 500 korun. Návrh vládní novely počítá s pravidelným přilepšením v 80, 85 i 90 letech, přičemž při stovce by k penzi přibyla 1000 koruna. Od roku 2028 se má navíc zrychlit valorizace a lidé pracující v důchodu získají vyšší zásluhový podíl o 1,5% ročně. Změny mají zajistit lepší úroveň nejstarším seniorům a zároveň ocenit ty, kteří v penzi nadále zůstávají profesně aktivní. Hokejové Kladno zahajuje velké posilování a hned ode dneška plánuje představit celkem 6 nových tváří. První ohlášenou posilou je útočník Filip Přikryl, který k Rytířům přichází po 4 letech strávených v Českých Budějovicích. Přikryl, který na jihu Čech naposledy plnil roli asistenta kapitána, má tak před sebou angažmá ve svém již 3. extraligovém klubu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Do Karviné se vrátily farmářské trhy. Navštívit je můžete v plánovaných termínech na Masarykově náměstí. Konat se budou pravidelně jednou za měsíc až do listopadu. Lidé tady nakoupí regionální potraviny, ale i sazenice, keře a stromky. Připravený bude mnohdy i doprovodný program. Nejbližší termín trhů je 20. května.
7: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, volejte 800 193 193.
5: Dnes očekáváme opravdu krásné počasí, bude jasno až skoro jasno a také maximum roku 2026, totiž až 26 stupňů Celsia.
4: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
8: A taky vám startují vaše nejoblíbenější hity na přání k vaření. Tak co dneska vaříte, pečete, smažíte, grillujete?
5: No, to bude dneska asi častá aktivita, protože jestli už jste chtěli koupit grill nebo máte od minulého roku, tak ho zažehněte, zkontrolujte prosím vás plynové bomby, pokud máte, aby vám ten plyn taky nedošel.
8: To křupavé masíčko, ježiš, to voní až sem. No a my vám k tomu budeme hrát. 777-937-777, hity na přání k vaření startují právě teď.
4: Hit Radio Orion.

Hezké sobotní dopoledne, hity na přání k vaření jsou v plném proudu, jedeme, nezastavujeme, jsme tu pro vás až do pravého poledne, kdy vy určujete to, co budeme hrát. Píše nám tady Ondra, ahoj Lonko, moc rád tě slyším, i s tou rýmou zníš prostě skvěle.

0: Posloucháte sobotní Hit Radio, hrajeme hity na přání k vaření. Pište si na 777 937 777 nebo taky na můj Instagram Lea Giongio, si občas kouknem i tam a já věřím, že někomu z vás splníme to vaše hudební přáníčko a hlavně nezapomeňte nám tam napsat, co dneska vaříte, i když ve většině českých domácnostech se dneska bude grilovat. Jojo!
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Orion.
3: Basketbal. Rychlost, akce, zážitek. Playoff je tady. V pondělí 4. května od 18 hodin a v úterý 5. května od 17 hodin se utkáme s Nymburkem. Tak nás přijď podpořit v důležité bitvě v playoff. Vidíme se na tatanu.
4: Věnujte den svému zdraví. Moravskoslezská nemocnice Frýde Gnístek vás zve na Den zdraví, který proběhne v pondělí 4. května od 14 hodin v obchodním centru Frýda ve Frýdku Místku. Nechte si změřit tlak, vyšetřit oči, zkuste si vyšetření prsou. Dozvíte se, pro koho je vhodné denzitometrické vyšetření, nebo co budoucím maminkám nabízí porodní oddělení a mnoho dalšího. To, že je prevence důležitá, ví i herec Josef Trojan, náš letošní speciální host. Přijďte 4. května do OC Frýda a věnujte jeden den svému zdraví. Vaše nemocnice.
5: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

píšete nám jako tady Lenka. Ahojky Leonko, dnes slavíme narozeniny našeho drahého tatínka. Mohli bychom poprosit o písničku od AC/DC Dálnici do pekel. Přejeme všem krásný slunečný pátek, u nás bude oslava a pořádná grilovačka. Děkujeme moc. No jasně, tak jedeme právě teď.

0: Hit Radio, hity k vaření, pokračujeme dál. Před námi ještě spousty skvělých hitů. Lady Gaga, Walk the Moon, Miley Cyrus, o tohle všechno jste si napsali. Tak já doufám, že vám to udělá velkou radost a užívejte si toho dnešního dne naplno. Dobíjejte vitamin D baterky, jak se říká, a pozitivní energii. My se vám postaráme o to, aby vám dobře znělo v uších, aby se vám tančilo a měli jste ještě lepší náladu, než máte. O ten playlist pro ten dnešní sobotní den.
1: Hit Radio Orion.
2: Zlepši si náladu.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous-vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
3: Hi, it's me, Rita Ora.
4: I'm Macklemore.
3: I'm Dua Lipa.
5: On air. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Nástupní plat 50 tisíc korun slibuje vláda ve svém programovém prohlášení policistům, celníkům, hasičům, vojákům i příslušníkům vězeňské služby. Šéfové městských policií se ale bojí, že kvůli tomu přijdou o své lidi a budou mít problém s náborem. Peněz jim totiž mohou nabídnout výrazně méně. Svaz obecních a městských policií připravil návrh nového zákona o obecní policii a teď bude čekat na připomínky třeba ministerstva vnitra. Radnic, které chtějí městskou policii, naopak přibývá. Dobrovolníci na Brněnsku a v blízkém okolí v posledních letech každoročně zachrání desítky srnčat, která by jinak uhynula při sečení luk. Používají k tomu drony s termokamerami, které ukrytá srnčata zavčas odhalí. Jen loni takto díky jejich činnosti přežilo přes 150 mláďat. 8 zápasy odstartuje o víkendu v první fotbalové lize nadstavbová část, která se bude hrát v Česku po 7. Vedoucí Slavia bude v sobotu v úvodu pětikolové skupiny o titul hájit v Liberci 8-bodový náskok v čele tabulky před Spartou a může udělat poslední krok na cestě k obhajobě titulu. Letenští přivítají Jablonec, třetí Plzeň bude hostit Hradec Králové. Poslední celek tabulky Ostravu čeká ve skupině o záchranu proti Mladé Boleslavi premiéra pod trenérem Josefem Dvorníkem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Mistrovství světa v parahokeji se příští rok uskuteční v Ostravě, a to už po čtvrté. Ostravar Arena bude hostit turnaj od 1. do 8. května. Na šampionátu se představí osmička týmů z paralympijských her v Miláně. Český tým skončil třikrát po sobě na stupních vítězů, takže má na co navazovat.
8: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
6: 2. květen nabídne nejteplejší den roku 2026. Bude jasno až skoro jasno a maxima se vyšplhají až na 26 stupňů Celsia.
9: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděší.
10: Hezké dobré odpoledne, nechte si právě chutnat, pokud obědváte nebo doděláváte. Je mi jasný, že většina z vás dneska má grilovačky, užíváte si toho dnešního dne, tak užívejte dál, pokud možno s námi pokračujeme, přehoupneme se přes to dopoledne. Teď už máme odpoledne. S vámi Lea Děnděši do 13. hodiny, tak nezastavujeme a pokračujeme dál.
9: Hit Radio Orion.

Hezké sobotní odpoledne, máme tady něco velkého, co potvrdila studie pro nás ženy. Protože ženy, které si jednou týdně kupují oblečení, jakékoliv a za jakoukoliv kačku, tak mají výrazně snížený level stresu. A já si myslím, že tohle funguje. Konečně utrácení na předpis, chápete to, holky? Lodičky nejsou lodičky, ale antidepresiva na podpatku, co si budem. A má to vlastně i takový logický aspekt. 1500 za terapeuta a nebo 2 kila za svetřík ze sekáče. No řekněte, a když jsou výprodeje, to nám je hned dobře, co? Snížený level stresu prostě funguje. Pod tohle se podepíšu všema deseti.

0: Hit Radio v plném proudu, hezkou sobotu, taky dobrou chuť. A my tady s Fildou máme pro vás takový ten příběh, který napsal sám život. Takže dobře poslouchejte. Italský pár měl vyhrát v loterii v přepočtu miliony korun. To je paráda, to by se asi líbilo každému z nás, že jo? Co si budem fílo. Ale partnerka se odmítla dělit se svým milým. Případ měl dokonce bizární konec, protože na útěku, karma je zdarma, žena zjistila, že stírací los nebyl vítězný, chápeš to?
1: No, takhle by to přesně mělo být, když chceš podvádět, takhle a být takzvaně, já jsem to chtěl říct, no tak řekneme to zvířátko svině, chceš být, no tak máš smůlu, že jo, los je falešný, nevyhráváš nic, nemáš přítele, ale na druhou stranu ten týpek aspoň tady zjistil, že měl vedle sebe nesprávnou osobu.
0: Je takže to tak, dobrá věc. Takže prostě díky bohu za falešný losy, jednomu Italovi právě zachránili zbytek života.
2: Hit Radio Orion. Zlepši si náladu.
3: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Heller v Ostravě a v Opavě. Autoheller.cz.
5: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio. Dneska máme krásný jarní den. To znamená, že je láska všude kolem nás. A pokud se někdo chystáte na rande, tak prosím vás, pánové, jestli vás čeká dneska nebo kdykoliv jindy v budoucnu první rande, tak pořádně na něj vypucujte svůj outfit. Protože 85% z nás žen zajímá na premiérové schůzce spíš to, jak je vlastně chlap oblečený, než jak je bohatý, co si bude. A my víme, na co si speciálně dát pozor. Takže my kontrolujeme takový to, jestli máte skvrny na oblečení, okousané nechty, jaké máte zuby, rozdrbané džíny, kalhoty bez pásku a na nohách jen tenisky bez ponožek a košile jen s krátkým rukávem. Tak co, holky, ženy, je to pravda? Tak pánové, prosím vás, opatrně, my jsme v tomhle neskuteční pedanti. Teď už jdeme hrát další muziku.
1: Hit Radio Orion.

0: Posloucháte Hit Radio, sobota v plném proudu, nádherné počasí. Já se s vámi pro dnešní den loučím, vy si ten dnešní den užijte, dělejte to, co máte rádi, odpočívejte, pokud možno samozřejmě budeme rádi, když zůstanete na vlnách Hit Radia, my se vám postaráme o ten hudební playlist pro ten dnešní den. Užívejte si, já se jdu domů kurírovat s tou rýmičkou a zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. Tak čau.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Orion.
1: Hit Radio.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich viděla?

0: občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: přímo na Frýdecké ulici, kousek od společnosti Mytto Stavby. Tak s ním počítejte a vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestiž, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Drinkmány je v XXX Lutz Ostrava. Sleva 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí.
1: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
4: Hezkou sobotu od mikrofonu přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Zpřísnění trestů za týrání lidí nebo zvířat ve společné domácnosti vláda zřejmě podpoří. Novela počítá se zvýšením minimální sazby vězení z půl roku na jeden rok. Horní hranice trestů se nemění. Kabinet má návrh v pondělí projednat bez připomínek. Sucho v Česku výrazně zvyšuje riziko požárů, hlavně od Ústeckého kraje po jižní Moravu. Kombinace dlouhodobého sucha a vysokých teplot situaci dál zhoršuje. Na začátku pracovního týdne má přijít déšť, takže by se nebezpečí mělo snížit, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Domorodé komunity z jihozápadu Austrálie a Aljašky spolupracují na neobvyklém výzkumu. Sledují migraci bužňáka tenkozobého, který ročně urazí až 15 000 km přes Tichý oceán. Chtějí zjistit, proč ptáci častěji hynou a mění své tradiční trasy, uvedl to list The Guardian. No a italský tenista Jannik Sinner je ve 24 letech k nezastavení. Na Antuce v Madridu bude v neděli útočit už na pátý titul z prestižních turnajů Masters za sebou, což se zatím nikomu nepodařilo. Po pátečním postupu do dalšího finále řekl, že mu pomáhá překonávat únavu z náročného programu adrenalin z velkých zápasů.
5: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, volejte 800 193 193.
6: Taky v neděli vás počasí na Moravě a ve Slezsku bude opravdu bavit. Čekáme opět jasno nebo skoro jasno s teplotou i u 25. V Jeseníkách a Beskydech někde mezi 16. a 20.
2: Hit Radio Orion.
6: A mezi 13. a 18. čekejte Kubu Ohnutka tady na Hit Radio Orion, kde vás zdravím a přeju krásné 2. květnové odpoledne. Je tady sobota, za chvilku se podíváme za hokejem, pozdravíme naši hokejovou mládež do 18 let, ale teďka si budeme hlavně hrát třeba Linkiny anebo Bruna Marse a jeho Green Day.
7: Easy go, that's just

Machine a také Linkin Park a také Cyril nebo Gustavo Lima Čečrreče s baládou. Ale my teďka jdeme na Hit Radio Orion se věnovat hokeji, protože brána do finále se českým hokejovým mladíkům do 18 roků tentokrát neotevřela. Se Švédskem to vypadalo nadějně, co si budem. Taky jsem se včera od 7 díval. Vedli jsme 3-1, naši hráli sebevědomně a bez respektu, jenže nakonec toho byla smolná prohra 3-4 v prodloužení. Ale teda, žádné věšení hlav, prosím vás, ano. Dneska od 15, to znamená za hoďku a 40 minut, nějaké vteřiny, půjdeme znovu do akce, tentokrát v boji o bronz proti Lotyšsku. A teda motivace za mě obrovská, medaile by totiž cinkla po dlouhých 12 letech. Takže si držme palce, bo i zápas o třetí místo může mít, jak se říká, zlatou příchuť třeba u zlatavého moku ve vaší hospodě, klidně v Novém Jičíně. Zápas pro vás samozřejmě budu sledovat a ty palce opravdu držet budu. Všechny, co mám.

0: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat. Až do 5. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Sobotní odpoledne v plném proudu. Já děkuju, že jste na vlně Hit Rádia Orion, stejně jako náš promotér Jirka Prokeš, kterého stejně jako včera, tak i dneska zdravím do Obíčka ve Frýdku Místku. Jirko, ahoj.
1: Ahoj, všechny zdravím.
0: Vy jste byli ve Frýdku Místku v tamním Oby. Jaké to tam bylo? Pojď, pocity, zážitky, zkušenosti.
1: Prosím tě, bylo to úplně parádní. Já jsem se zase dozvěděl spoustu nových věcí, ale nejenom já. Všichni, co přišli, sadili se kytky, vyhrávali se ceny a čekalo se na Kubu Ohnutka. A Kuba Ohnutek, ten nebyl nikde. My jsme ti chtěli pomoct tím kaktusem, Kubíku. Tak kde jsi byl?
0: Já jsem byl na cestě do rádia, abych mohl vysílat. Ale no, abych to upřesnil, vlastně my jsme se tady včera s Jirkou bavili konkrétně na téma kaktus, nebo jestli mám vůbec doma nějakou kytku živou. Ano, měl jsem doma kaktuse Rudu, kterého jsme tak nějak pohřbili, protože pošel. Ale já myslím, že v Obíčku se najdou i takové jako druhy rostlin, ne?
1: Jo, najdou a právě proto se na tebe budu těšit zítra. My v tom Obíčku ve Frýdku Místku budeme i zítra, budeme tam od 9 do 12, tak já doufám, že to stihneš, než pojedeš do rádia a že se přijdeš podívat, vyhraješ nějakou cenu. Kor, jak jsem ti říkal, že tam bude ten Kercher, tak ten Kercher bude taky, bude zítra ukázka toho, jak se pěkně myje s touhle vapkou.
0: Tak jo, takže přátelé, dneska večer ušetříte za vodou. Zítra vás tam opláchnou.
1: Přesně tak.
0: Jo?
1: Na vás budem těšit. Bude vás opláchovat.
0: Říká Jirka Prokeš exkluzivně z Obíčka, kde dneska náš promotým ve Frýdku Místku byl a bude samozřejmě i zítra. Jirko, díky za info a užívejte se. Mějte se hezky. Ahoj.
1: Díky, ahoj.

0: takovém krásném počasí, které je na Moravě a ve Slezsku, takže alo, šup, jdeme fandit. Třeba do Karviné, která doma od 15 hodin nastoupí proti Pardubkám. Dál tady vidím skupinu o záchranu. Ano, Baníček dneska bude potřeba, aby zaskóroval, zabudoval, vyhrál, protože od 3 hodin se na městském stadionu bude dít, řekněme, v uvozovkách peklo. Doufám, že Baník porazí Mladou Boleslav. Stejně jako od 15 hodin na Letné Zlín pražskou Duklu. A ještě Národní liga, Slezský FC Opava samozřejmě o 16 hodin si to rozdá proti SK Hanácká Slávy a Kroměříž. No a tady budete moci taky podpořit jednu skvělou věc, jeden skvělý projekt. Tak rozhodně běžte fandit a za chvilku si rozhodně užijte parádní hity.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
2: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblací?
4: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme

0: www.sportfm.cz.
1: Fotbal a pomoc druhým. Taková bude sobota v Simply Aréně. Utkání proti Kroměříži, které nás čeká v sobotu 2. května, věnujeme Štěpánovi, který bojuje o návrat do běžného života po vážné zdravotní komplikaci. Přijď a podpoř dobrou věc. Za Opavu.
2: Hit Radio Orion.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Samozřejmě také Benjis v hitu Olítání na Hitradio Orion, kde přináším nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Opatrní, buďte taky v Karviné, v ulici Studentská, odkud jste mi nahlásili nehodu dvou aut. Naštěstí se to všechno obešlo bez zranění a zdržení minimální. S tím, že vaše dopravní info, klidně volejte na 800 100 291.
1: Under Armour makes you better.
2: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brand House Ostrava Forum Nová Karolina nebo na underarmour.cz.
3: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
8: Jsou tady další krátké zprávy ve 14 hodin a Klára Zemanová, hezkou sobotu. Státní rozpočet na příští rok by měl být zaměřený na investice. Dnes to řekl premiér Andrej Babiš. Zároveň se odmítl vyjádřit k tomu, zda bude deficit vyšší nebo nižší než v letošním roce, kdy ho vláda plánuje na 310 miliard korun. Uvedl však, že s rozpočtovou konsolidací by kabinet mohl začít v roce 2028. V Česku se poprvé představí nejdrahší poštovní známka světa Once and Magenta. Už koncem léta na výstavě v pražském Obecním domě. K vidění bude i slavná převrácená Jenny. Hodnota exponátu se blíží miliardě korun. Samotná Magenta má cenu přes 250 milionů. Vietnam a Japonsko chtějí prohloubit spolupráci v energetice i v oblasti kritických surovin. Japonská premiérka to uvedla při návštěvě Vietnamu po jednání s tamním premiérem. Informuje o tom agentura Reuters. No a Kanada bude letos po více než 40 letech chybět na hokejovém Spenglerově poháru. Oznámili to pořadatelé prosincového turnaje a zástupci kanadského svazu. Výběr Kanady se Spenglerova poháru, který se ve Švýcarsku hrál poprvé už v roce 1923, pravidelně účastnil už od roku 1984.
9: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, www.druhotnesuroviny.cz.
0: I zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku fakt krásné počasí s teplotou do 25 stupňů. V Jeseníkách a Beskydech můžeme na teploměrech vidět i krásnou dvacítku.
6: Hit Radio Orion.
0: Je to 20 minut zpátky, co éter Hit Radio Orion obsadil Tom Walker. Tuhle hodinu nám otevře Alan Walker, už chybí jenom Johnny Walker. No, tak veselo je každopádně ostravské zoo, která si před pár dny připsala v skutku světový úspěch a já vám o něm řeknu za chviličku. Kuba Ahnutek, ahoj, hezké

to objevila fakt světová zpráva. Ostravská zoo slaví mega úspěch, protože má největší chov takzvaných opičích bohů na světě. A teda ne, přátelé, to není nová kapela na festivalu Covers of Ostrava, ale vzácní primáti, kterým se tady evidentně líbí víc než nám v pondělí v Robotě, to se budeme povídat. Takže pokud chcete vidět světový unikát, nemusíte do Amazonie, stačí na náměstí Republiky nastoupit na 104 trolejbus a fičet do zoo a ideálně si to naplánovat chytře, protože tam frčí i komentovaná setkání, když budu konkrétní, tak třeba každý den můžete stihnout opičí program ve 12 u makaků, nebo třeba šimpanze o 1:30 odpoledne. A jestli chcete být opravdu cool, tak si dejte ještě v 10 dopoledne anebo 14:30 u medvědů a hulmanů. Kurňa, však to je program nabitý víc než lednička a prodloužený víkend, no. No a nejlepší na tom je to, že tyhle opičí bohy vůbec nemusíte uctívat. Stačí si je blejsknout, vyfotit. Jen teda pozor, oni se vás možná prohlížejí úplně stejně. Takže odpolední anebo sobotní plán je jasný. Kultura, vzdělávání a večer klidně s drahou polovičkou trochatého opičení.

studia zavře Enrique Iglesias s Naďou. Naděnkou, jo, zpěvačkou. Jejich výsledek, That of Being Sorry, jste určitě jako já ocenili. 14:17, naprosto přesně. Tady je Hit Radio Orion a až do 16 hodin bude dneska

0: pátku do neděle víkend plný inspiration a taky valašské pohody. Byl jsem v loni, dávám za jedna, dávám palec hore. A slibuju Němce Marquez, Čechy Činesky a taky, nevím odkud je, ale vím, že se jmenuje Alex Boren, tak buďte s námi.
1: Na nákupy do Polska. Zůstaňte tady déle a objevte více. Navštivte Carbonarium v Jastrzebí zdroji, moderní výstavu o uhlí. Prostřednictvím technologií VR sjeďte s námi do Nitra dolu a dozvíte se, co má společného uhlík s vesmírem. A to všechno česky. Navštivte www.carbonarium.cz.
2: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
3: Jako teď?
2: Ne, na Poesfestu.
3: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
2: Navíc zahraje

0: Tak to chutná. Sobotní odpoledne díky Sašovi Voronovi a hitu Ordinary a taky díky tomu, že posloucháte Hit Radio Orion.
1: Ať žije Morava a Slezsko.
0: Také letos budeme hledat to nejlepší z našeho regionu, protože teda za mě Morava a Slezsko nejsou jenom místa na mapě, není to jenom o lese, o pustevnách, třeba také o Dolních Vítkovicích, ale jsou to lidé, tradice, zážitky, podniky a také akce, které opravdu mají atmosféru, srdíčko a také svůj příběh. A právě ty bychom chtěli během celého května společně s vámi najít tady u nás na Hit Radio Orion. Jak to bude fungovat? Velmi snadno. Každý týden se zaměříme na jinou kategorii a budeme vybírat to nejlepší z Moravy a Slezska. Kategorie jsou dány v prvním týdnu, čili od pondělka budeme hledat dobrovolné hasiče. Ve druhém týdnu školy, ve třetím akce a ve čtvrtém hospůdky. A může to být klidně čtvrtá cenová. I tam může vyhrát. Tak být vámi, na nic nečekám a klikám na www.hitradioorion.cz a klidně už teďka hlasuju pro to nejlepší místo z našeho regionu. V tomto případě budu hlasovat pro dobrovolné hasiče. Tak co, kdo přijede jako první, kde se něco děje? Kdo pomáhá, když ostatní spí? A kdo drží obec pohromadě? Pojďte do toho. www.hitradioorion.cz

0: Po Ben Snowboonovi a hitu Beautiful Things, který ho vystřelil do hvězdných výšin, vás z Rádia Orion zdravím. A teď tu mám něco pro motorkáře, kteří díky počasí, které je aktuální na Moravě a ve Slezsku, zažívají žně. A vlastně i všechny ostatní, kteří rádi přidají plyn a k němu i zvuk, protože v Jeseníkách teďka Poliši nasadili novinku, jedná se o mobilní hlukoměr a nejen tak, ledajaký první svého druhu v Česku. Funguje to jednoduše, prostě vás zastaví, strčí mikrák k výfuku, vytočíte motor a buď to projde, nebo to zacinká. A teďka nemyslím medaile, kterou samozřejmě přejeme našim hokejistům, kteří dneska nastoupí proti Lotyšsku, ale zacinká pokuta. Testuje se hlavně na Červenhorském sedle, kde se někteří dělali z tamní silnice, tak trochu ne silnici, ale pravé MotoGPčko, že jo. Tak má sobotní era na závěr, klidně jezděte, jo, ale ať vás slyší jen vítr a ne podesajte.
1: Víc než milion obyvatel, 42 měst a 6 okresů. To je ten nejkrásnější kraj. Moravskoslezský kraj. Kraj, kde se pořád něco děje.
2: Nově umožní přepravu až do Kočárku.
3: Jsme podpořili 29 projektů.
4: Prostředí, ve kterém je ta služba poskytovaná, je nesmírně důležitá.
1: Novinky z toho nejkrásnějšího kraje poslouchejte v Moravskoslezském magazínu vždy v úterý odpoledne na Hitrádiu Orion. Více na hitradioorion.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky Sous-Vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90. A Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
6: Známé příběhy, nová energie.
7: Těšínské divadlo je zpět. Po rekonstrukci silnější než kdy dřív.
6: Čeká tě kultovní jméno Růže nebo žíznivý Drákula.
7: A ty můžeš být u toho. Obsaď si hned teď své stálé místo v hledišti.
6: Předplatné na novou sezónu je právě v prodeji.
7: Klikni na tdivadlo.cz a nech se omámit těšínským divadlem.
1: Hit Radio Orion.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rádio Oreo, na tohle to je za mě osobní srdcovka. Samozřejmě v pondělí po pravém poledni s Jirkou Pelnářem, ale teď na Hit Radio Orion nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Opatrně jedeme taky v prostřední Bečvě, protože tady se řeší nehoda cyklisty, bohužel se zraněním, na místě policisté a taky záchranáři. A nehodu dvou aut jste mi nahlásili z ulice Šafaříkovy ve Valašském Meziříčí. Mimochodem, jak jsem říkal, dvě osobní auta. Kousíček od restaurace Štěpánov. Tak na sebe dávejte pozor, mějte dobrý dojezd a vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
2: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéry.
3: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Orion.
6: Je 15 hodin a jsou tady další krátké zprávy a Klára Zimanová hezkou sobotu. Premiér Andrej Babiš se v neděli v Arménii krátce setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Podle serveru iDnes.cz půjde o jejich první osobní setkání od Babišova nástupu do funkce. Současná vláda i Babiš dříve Ukrajinu i jejího prezidenta kritizovali a mluvili také o zrušení muniční iniciativy. S prvními teplými dny jara vystrkují u hlavní silniční magistrály v centru Varšavy divoké kachny, zobáky z křoví. Dobrovolníci, kteří situaci sledují, zastavují hustou dopravu, aby umožnili ptačímu hejnu pokojně přejít, a to i s plným souhlasem policie. Píše o tom agentura AFP. Spojené státy americké plánují snížit počet svých vojáků v Německu o zhruba 5 000. K redukci má dojít během následujících 6 až 12 měsíců, uvedla to agentura Reuters. V Německu teď slouží asi 35 000 amerických vojáků. A jdeme na sport. Gól Davida Pastrňáka po přihrávce Pavla Zachy neodvrátil prohru hokejistů Bostonu 1-4 s Buffalem a vyřazení z playoff NHL. Sabres vyhráli sérii 4-2. Rozhodující sedmý zápas se vynutila Tampa Bay, která zvítězila v Montrealu 1-0 v prodloužení. Domácím nestačilo 32 zákroků Jakuba Dobeše, který byl vyhlášen druhou hvězdou utkání.
7: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, volejte 800 193 193.
0: Nádherná neděle nás čeká na Moravě a ve Slezsku, opět jasnou nebo skoro jasnou, bez mráčku, bez mraku, bez deště, prostě pohoda. S teplotami do 25, v Jeseníkách a Beskydech naměříme i 20 stupňů Celsia.
4: Hit Radio Orion.
0: Sobota, kor při takovém počasí, láká ven, proto pro vás budu mít už za nějakých 15 minut jeden tip, kam vyrazit, a bude to hlavně tip pro milovníky zlatavého moku. Jistý Pepovárek totiž pořádá právě dneska DODčko, Den otevřených dveří, tak se tam společně půjdeme podívat. Do té doby, parádní hity od Kuby.

Thanks. Teda těch bylo. Rudimental, Jess Glynn, Macklemore a Dan Kaplan. Ti všichni vám zpříjemnili sobotní odpoledne, doufám, že se máte dobře a že jste taky, anebo vaši rodiče, sbírali známky? Ano? Jo? Tak zbystřete, protože do Česka dorazí nejdražší poštovní známka na světě, slavná One Cent Magenta, a teda žádná drobnost, její hodnota se odhaduje na víc než 250 míčů. Uvidíte ji v Praze na výstavě Poklady světové filatelie, místo Obecní dům, a to od 29. srpna do 6. září. Takže jestli máte doma známku za dvacku, dobře vy, frajery, ale tahle má cenu menšího zámku. A přitom váží asi jako ptačí pírko. A jen tak by the way, tahle rarita je tak vzácná, že existuje jediný kus na světě. Takže moji milí, když už nic jiného, aspoň si můžete říci, ty krásu, viděl jsem čtvrt miliardy nalepenou na papírku. No a prosím vás, ne, že vás napadne jí olíznout, jo? Mimochodem snad do Obecního domu dorazí v pořádku.

Na Hit Radio Orion to bylo díky Ellie Goulding, necelé 4 minuty o 50 odstínech šedi, ale venku je to dneska na Moravě a ve Slezsku v fakt krásném počasí, které láká ven, takže teď něco pro pivaře a pivařky. Až do 10 večer vás rádi uvidí v Jarašovském pivovaru v Uherském Hradišti, protože tady dneska probíhá den otevřených dveří, díky kterému se můžete přijít mrknout do míst, kde vzniká pivko jako křen, čeká vás den plný pivní atmosféry, setkání, zábavy a také příjemného času přímo v areálu Jarašovského pivovaru. Tak, k pivečku patří samozřejmě i zpívání, békání, tak pokud tam jako teďka míříte a máte potom odvoz, tak mě možná posloucháte v autě. Pojďme si udělat takovou generálku před návštěvou Jarašovského pivovaru. Bílá pěna, láhev orosená.

0: zatleskám, dobře vy, pěkně jste poznali Argemu, pěkně.
1: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
2: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
1: a poctivé pivo z místních pivovarů.
2: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
1: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

lžičku, nestačí odejít a dělat jakože nic. Pojď, Pindo, pojď, pojď, jdeme dál, pojď. Musíte ji hezky opláchnout vodou a to klidně i z chodníku nebo kol auta. Kdo nebude mít u sebe láhev, riskuje pokutu až kolem 12 000 korun. Přepočtu. Takže zatímco u nás řešíme, kdo to neuklidil, v Itálii už jedou vyšší dívči, ale kdo to neopláchl, tak buďme rádi, u nás zatím stačí pouhý sáček a ne kýbl s vodou. A vám teď na Hit Radio Orion k lepšímu odpoledni. Taylor Swift.

0: takový skvělý tvrdší hudební styl můžete slyšet a registrovat na Hit Radio Orion, kde Lenkyně nabídli Breaking the Habit. No a my se jdeme podívat na zimák do Trenčína, protože tady probíhá mistrovství světa hokejistů do 18 let a teda říkám wow, Česko-Lotyšsko v první třetině 2-1. Ono to utkání, já ho tady sleduju na jednom z monitorů, ovládli Lotyši, ale naše o chvilku později srovnali a dokonce si dámy a pánové vytvořili gólový náskok. Hrajeme o bronz a všechno pro vás bude sledovat samozřejmě i dál. Jinak jdeme taky za fotbalem, protože Baník Mladá Boleslav zatím 0-0. Hraje se první poločas.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Chceš, aby ti práce voněla? Pojď pracovat do Marlenky. Hledáme operátory do výroby, technologa výroby a pracovníky kvality, expedice i do administrativy. Více na www.prácenámvoní.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz. Víc než milion obyvatel, 42 měst a 6 okresů. To je ten nejkrásnější kraj. Moravskoslezský kraj. Kraj, kde se pořád něco děje.
3: Nově umožní přepravu až do Kočárku.
4: Jsme podpořili 29 projektů.
5: Prostředí, ve kterém je ta služba poskytovaná, je nesmírně důležitá.
1: Novinky z toho nejkrásnějšího kraje poslouchejte v Moravskoslezském magazínu vždy v úterý odpoledne na Hit Radio Orion. Více na hitradioorion.cz.

0: Prkno Premium v odstínu Týk nebo Káva za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Věnujte den svému zdraví. Moravskoslezská nemocnice Frýdek Gnístek vás zve na Den zdraví, který proběhne v pondělí 4. května od 14 hodin v obchodním centru Frýda ve Frýdku Místku. Nechte si změřit tlak, vyšetřit oči, zkuste si vyšetření prsou. Dozvíte se, pro koho je vhodné denzitometrické vyšetření, nebo co budoucím maminkám nabízí porodní oddělení a mnoho dalšího. To, že je prevence důležitá, ví i herec Josef Trojan, náš letošní speciální host. Přijďte 4. května do OC Frýda a věnujte jeden den svému zdraví. Vaše nemocnice.
3: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
4: Hit Radio Orion.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Žádný Felix Slováček, ale Felix Jen a taky Jasmine Thompson. Hit Radio Orion přeje krásné sobotní odpoledne a nese nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Jedeme na silnici 648. Pokud míříte do Českého Těšína, tak tady narazíte na nehodu dvou aut. Nehoda se navštěstí obešla bez zranění. Tak v tom i dál, frčte s námi, Hit Radio Orion a případně vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90. A Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání 22.4.

0: Shopping Mania v XXX Lutz Ostrava. Sleva 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: Zemanová, hezké odpoledne. Hasiči zasahují u požáru lesa v Rynarticích v Národním parku České Švýcarsko. Hoří plocha odhadem o velikosti 10 hektarů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. Zhášením z výšky pomohou dva vrtulníky. Situace se sleduje. Volodymyr Zelenský telefonicky pozval Roberta Fica do Kyjeva. Fico naopak Zelenského do Bratislavy. Zelenský o tom informoval na síti X s tím, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie a že je připraven předat Kyjevu slovenské zkušenosti. Herci a scénáře vytvořené umělou inteligencí nebudou mít od příštího roku šanci ucházet se o Oscary. Podle agentur AFP a Reuters o tom dnes informovala Americká akademie filmového umění a věd. Ta prestižní filmové ceny vyhlašuje. No a teď smutná zpráva. Ve věku 59 let zemřel bývalý pilot Formule 1 a paralympijský šampion Alex Zanardi. Rodina uvedla, že odešel v obklopení blízkých. Zanardi závodil ve Formule 1 v 90. letech a později získal 4 paralympijská zlata v cyklistice.
1: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Luxusně a teplo bude na Moravě a ve Slezsku taky ve druhé půlce víkendu, s tím, že čekáme tedy jasno nebo skoro jasno s teplotou do 25. V Jeseníkách a Beskydech vás při výletování bude bavit 16 až 20 na teploměru.
3: Hit Radio Orion.
2: Pamatujete si na snímek na samotě u lesa? No tak ne, že byste si v něm mohli zahrát, ale o jednom takovém místě, kde vás nebude nikdo rušit, vám řeknu za pár minut, protože to místo je k mání za, pravda, ne úplně směšné peníze, ale někteří

Bobo furt remcají, že musí 2.5. makat, anebo snad to, že víkend nevíkend soused opět, co si třeba v paneláku na dubně vrtá? Mám tu řešení. V Británii je na prodej barák, kde nejbližší sousedi bydlí, a teď

Se tenhle kamenný domek stojí na odlehlém skotském ostrově, kam se navíc dostanete jen lodí a společnost vám budou dělat maximálně tak prý ovečky nebo jeleni. No a teď něco do ostatného. Cena. Ta vás zajímá, že jo, určitě. Tak připravte si nějakých 26 milionů korun a také se připravte na malý detail. Dům totiž potřebuje kompletní rekonstrukci. Takže nejdřív si od těch jako lidí, kteří vás štvou, utečete, no a potom zjistíte, že by se vám někdo hodil aspoň na opravu střechy, že? Tak co? Nevíte, co s prachama, máte všeho pokrk? Tak tohle to je vaše šance. Jen tedy pozor, až vám tam dojde signál, tak ani vaše Hitradio Orion si online nebo přes DAB nepustíte. Já bych to stěhování přeci jenom ještě trošku jako zvážil. Jo?

Harris si jel na Hit Radio Orion to své, dopřál vám My Way, no a Calvin Harris si pojede to své také v Ostravě v červenci, protože je jedním z headlinerů festivalu Beats for Love, takže Calvin Harris

0: tentokrát je. Dneska je to ale i o českých hokejových hrách. Náš nároďák od Švédů inkasoval jednu branku. Tady jsme ale na začátku. A ještě pohled na městský stadion ve Vítkovicích, protože tady Baník hraje ve druhém poločasu proti Mladé Boleslavi 0-0. Nemáte zač.
1: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích?
3: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě

0: CZ.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portal.
4: Jenom hity.
5: Hit Radio.
6: Makes me feel

zazní live taky na ostravském Majálesu 16.5., kde v Dolních Vítkovicích vystoupí Mekolas. By mě zajímalo, jestli by to jako live udýchal, je to v Ferrari, tak to zjistíte, když tam půjdete. S tím, že teďka jdeme o kousíček dál, protože tady trošku kroutím hlavou, bo tohle to je prosím pěkně bizár. Dne v jedné cukrárně v Rakousku se nově účtujou příplatek za umytí sklinky. Fakt, dáte si kávu, desert a pak ještě zacálujete asi 17 kaček za to, že po vás někdo umyje nádobí. A teda úplně nejlepší, úplně top je na tomto, že když ten příplatek nechcete, tak vám to klidně dají do papírového kelímku, který si ale pak odnesete a vytřídíte. Teď si to představte u nás na Moravě nebo ve Slezsku, třeba ve slavné cukrárně, ve Zlíňance, že jo, v centru města, takové to, ahoj Kubiku, dáš si indiánka a preso? Já jsem Peťko, ale umí to jen tak na půl, já šetřím, to víš, do výplaty daleko. Takže buďme rádi, u nás zatím pořád platí kavčo, nějaký dort, třeba sachr dort a mytí nádoby je v ceně. Tak dobrou chuť!

0: To se mi líbí, takhle to má vypadat. Olomouc se slunečnou, prostě vy, jak by jsme v Ostravě, v Opavě, ve Valmezu, na Vsetíně, ale taky ve Zlíně. Tak co pak děláte takhle při sobotě, během prodlouženého víkendu, co? Procházka s pejskem, návštěva cukrárny, nebo jen tak chillujete doma, díváte se třeba na hokej, anebo jste vyrazili na Baník, který dneska hraje doma proti Mladé Boleslavi, no, stále za stavu 0-0. Za námi Chumbawamba, v hitu Tam Temping, před námi taky Pitbull, Rosalyn a už bude 17 hodin, jste s Kubou.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Orion. Hit Radio. Víc než milion obyvatel, 42 měst a 6 okresů. To je ten nejkrásnější kraj. Moravskoslezský kraj. Kraj, kde se pořád něco děje.
2: Nově umožní přepravu až do Kočárku.
3: Jsme podpořili 29 projektů.
4: Prostředí, ve kterém je ta služba poskytovaná, je nesmírně důležitá.
1: Novinky z toho nejkrásnějšího kraje poslouchejte v Moravskoslezském magazínu vždy v úterý odpoledne na Hit Radio Orion. Více na hitradioorion.cz. Moravskoslezský magazín na Hit Radio Orion.
5: Blíží se konec podávání přihlášek do soutěže o cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Termín je do 30. dubna. Více už hejtman kraje Josef Bělica.
6: Ceny za společenskou odpovědnost nebo i osobnost Moravskoslezského kraje vyjadřuje především respekt a úctu ať už k firmám, organizacím nebo jednotlivcům, kteří dělají něco navíc. Jak pro občany Moravskoslezského kraje, tak pro Moravskoslezský kraj jako takový. Myslím si, že ta společenská zodpovědnost je nesmírně důležitá. A my, byť se ta pravidla soutěže průběžně mění, tak se snažíme reagovat vždycky v daném roce na aktuální dění a jsem moc rád, že takovou cenu tady máme a že v tom můžeme pokračovat.
5: Více informací najdete na stránkách www.msk.cz.
1: Moravskoslezský magazín.
5: V Plzni kraj otevřel 2 nové domky pro osoby s atypickými potřebami, které spadají pod krajskou organizaci Náš svět. Pokračuje náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
7: Super je, že každý klient má svůj samostatný pokoj. Je to samozřejmě, protože tady poruchy toho chování to vyžadují. Kromě svého zázemí, tedy svého pokojíčku, mají společnou místnost, kuchyň a sociální zařízení. Určitě se každému musí v tomto domečku líbit, tedy i té naší klientele, protože je to nové, krásné a je to i funkční a jim přeju krásné pobyt. A co by mělo zaznít, to je pobyt ne na několik měsíců, ale na celý život.
5: Projekt Moravskoslezského kraje stál 20,5 milionu korun.
1: Moravskoslezský magazín na Hit Radio Orion. Hit Radio Orion.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: time. Do it again. Ari Dalton na konci téhleté hodiny. Děkuji, že posloucháte Hit Radio Orion, na něm nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Jdeme se podívat konkrétně na úsek Opava Mostní ulice, kde od včerejška probíhá výměna vodovodu a provoz to bude až do konce května řízen semafory s zúženými pruhy, takže hlavně ve špičce se tu připravte na možné zdržení a na průtahu střídeží v místě železničního přejezdu probíhá oprava přejezdu a provoz je řízen kyvadlově a bude až do 7.5. No a vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
2: Jako teď?
1: Ne, na Poesfestu.
2: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
1: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
2: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
3: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
5: No proto.
4: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
6: On air.
2: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
7: Jsou tady krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zimanová, hezkou sobotu. Dnešek je v Česku prvním letošním letním dnem, kdy teploty dosahují alespoň 25 stupňů Celsia. Kolem 14. hodiny tuto hranici překročila Plzeň, Bolevec a později i části Polabí. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Před rokem naměřil první letní teploty už 16. dubna. Počátkem letošního dubna se k ním ale několik stanic v Česku přiblížilo. Zpřísnění trestů za týrání lidí nebo zvířat ve společné domácnosti vláda zřejmě podpoří. Novela počítá se zvýšením minimální sazby vězení z půl roku na jeden rok. Horní hranice trestů se nemění. Kabinet má návrh v pondělí projednat bez připomínek. Láska z internetu vyšla ženu na miliony. Naletěla falešnému americkému vojákovi. Kriminalisté z Hradce Králové řeší rozsáhlý internetový podvod. Podvodník ji připravil o více než 2 miliony korun pod záminkou poplatků, letenek a zmrazeného účtu. Buďte obezřetní. No a tajvanský prezident po vynuceném odkladu cesty přiletěl na návštěvu Svazijska. Cestu původně plánoval před týdnem, a to kvůli tlaku Číny, která Tajvan považuje za svou zbouřenou provincii. Nezískal ale povolení od 3 amerických zemí. Uvedl to server Taiwan News.
8: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, volejte 800 193 193.
6: Na počasí nejenom od Kláry, ale také ode mě. Zítra čekáme počasí jako přes kopírák, skoro jasno nebo jasno bude u nás na Moravě a ve Slezsku a také teplo. Denní maxima někde kolem 25 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech 16 až 20 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Orion.
6: Plně se mi hlavou honí letošní dovolená, tak že bychom vyrazili někam do světa a v rámci jedné kuriozní zprávy, kterou pro vás doladuju, tak to rozhodně můžeme a to už za pár minut. Užijte si Cranberries, taky hitovku Apache, která nám tuhletu hočku může skvěle otevřít. Tady je Rose a

0: starší, tím lepší. Je to v Dreams od Cranberries. Za chvilku Despacito nebo DNA a v tomto hitu byli Gillies a Hannah Bolin. A teďka teda jeden příběh. Tohle by se u nás na Moravě a ve Slezsku nebo třeba na ostravském letiště stát nemohlo. Na letu z Londýna do Španělska totiž pilot přišel s nečekanou výzvou. Jestli se náhodou nenajde 6 dobrovolníků, kteří vystoupí, tak se prostě nikam neletí. Letadlo bylo totiž moc těžké. No, kvůli kombinaci krátké runwaye a špatného větru a prostě nebylo možné bezpečně odstartovat s, jak to říct, s plnou váhou třeba, no. Tak nakonec se ale pár hrdinů skutečně našlo, konkrétně 5 lidí dobrovolně vystoupilo, oni dostali náhradní let a ještě potlesk od ostatních cestujících. Takže, přátelé, až letos poletíte na Dovču, možná bude lepší nesníst ten druhý řízek před cestou, protože nikdy nevíte, kdy pilot vytáhne otázku ve stylu a kdože to poletí ven dneska? No to vám nepřeju, ne?
1: Aj.
0: Aj. Fum!

0: a Hana Volein, DNA ke všemu, co zrovna děláte. Pojďme se podívat za sportem, protože od 3 odpoledne se hrál na městském stadionu v Ostravě Frobal. Baník hostil Mladou Boleslav a dopadlo to 0-0, takže to znamená jedno, první zápas baráže Baníku nevyšel 100% podle představ a budou muset ještě zapracovat, aby se vyhli přímému sestupu. Hrálo se také ve Zlíně, domácí nakonec porazili pražskou Duklu 2-1. Tady po závěrečném hvizdu propukla na Letné velká radost, protože pokud zítra Slovácko nevyhraje, tak bude Zlín definitivně zachráněn. A ještě se podíváme do Karviné, která nestačila na Perníkáře z Pardubic a prohrála 1-2. A mrknout se klidně ještě můžeme taky do Opavy, kde dneska se hraje o 16 hodin proti Kroměříži za stavu 1-2. Já to schválně natahuju, protože mám nervy z toho, jak asi dopadne zápas hokejový, a to sice Česko-Lotyšsko, dámy a pánové. Já myslím, že nám to dneska opravdu cinkne, protože Češi do 18 let v poslední minutě, byl to čas 59-32, dali branku a je to 3-1. Takže možná chystáme rychlé špunty, protože pokud to opravdu cinkne, tak po 12 letech získáme cenný kov. Držíme pěstí.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

To byla Owl City a nějaké tady světlušky, že jo, Fireflies, s tím, že

sítě jsou poře v čase 59-58. Dvě vteřiny před koncem utkání. Takže tolik, mladoši. A my se ještě, když jsme u toho sportu, můžeme podívat do Budvar Areny, kde probíhají české hokejové hry. Naši dneska hrají proti Švédům na branky, teda podle mě zatím strohé utkání, se hraje za stavu 1-1. Před chvilkou nám skončila druhá třetina. A když něco končí, tak něco začíná. Konkrétně u nás třeba David Guetta, tedy Swims a Tones and I v hitu Gone, Gone, Gone. Nebo Goal, Goal, Goal? Nah, gone, gone, gone. We will

0: nich na jedno, dvě, tři, čtyři sobotní orosené, třeba slavit narosky. Mimochodem, ty má dneska i slavná kapacita David Beckham a jestli byste mu typili 51, tak teda klobouk dolů, protože ano, je mu 51 právě dnes. Takže přátelé, hlavně opatrně, s mírou, ať vás zítra nemusí léčit česnečka, že jo? A užijte si zbytek soboty nejlépe s námi. Já se na vás budu těšit opět v pondělí. Kuba Ohnu, tak jméno mé, a do 18 ještě Ella Henderson a nebo třeba takový Panic at the Disco.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Chceš, aby ti práce voněla? Pojď pracovat do Madlenky. Hledáme operátory do výroby, technologa výroby a pracovní. Chceš, aby ti práce voněla? Pojď pracovat do Madlenky. Hledáme operátory do výroby, technologa výroby a pracovníky kvality, expedice i do administrace.

0: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
1: No jaké bys chtěla?
0: No přece ty z Baumaxu.
1: V Baumaxu interiérové dveře Prestiž, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
0: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio Orion.
3: Zlepši si náladu.

Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

0: Hit Radio Orion.
1: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Basketbal. Rychlost, akce, zážitek. Playoff je tady. V pondělí 4. května od 18 hodin a v úterý 5. května od 17 hodin se utkáme s Nymburkem. Tak nás přijď podpořit v důležité bitvě v playoff. Vidíme se na Tatranu.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.